0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. května. Tento den roku 1813 se narodil německý hudební skladatel Richard Wagner. O 111 let později také francouzský zpěvák Charles Aznavour. Narozeniny dnes má také světová top modelka Naomi Campbell. Narodila se v Londýně roku 1970. Oslavencem je dnes i basák skupiny Crash Test Dummies, Dan Roberts. 22.5.1892 dostal jistý doktor Washington Sheffield nápad valit zubní pastu do tuby. 14 let na to si bratři Wrightové nechali patentovat aeroplán. V roce 1967 si kapela Chicago odbyla svůj první koncert. Tento den také americký prezident Richard Nixon navštívil Moskvu. Real Madrid vyhrál pohár UEFA a roku 1965 se písnička skupiny Beatles Stick It to Right vyšplhala na první místo americké singlové hitparády.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio. Nejlepší rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 6. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

39 stupňů. Takže popadneme deku a vyrazíme někam na louku, na sluníčko, nebo možná pod stan a brouci k tomu od skupiny Mandraže.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Žhavý víkend před námi a to je taky velká příležitost grilovat s přáteli anebo s rodinou venku, užít si ty krásné dny, které jsou před námi, a ke grilování patří třeba i vychlazený nápoj a ten můžete chladit v ledničce nebo ho můžete chladit na 7. schodu někde v hlubokém sklepě. A nebo třeba v nějakém chladicím boxu. A právě Amerika zavedla před pár lety, tuším, že to bylo v roce 2019, speciální den, který je právě dnes, a to je Národní den chladičů. Kdy se objevila a byla vyrobena první lednička, se dozvíte už za chvilku.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio. Ráno.

0: Tak o svítání se už postaral Michal Hruza, je přesně 6 hodin a 31 minut. Jak to bude dál?
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Dnes bude jasno až polejasno, jenom přechodně oblačno, odpolední teplota maximální 26 stupňů Celsia. Zítra 27 a pozítří 29.

0: Un momento, zastavme se na moment, schladíme se trošku, to budeme potřebovat asi pravděpodobně v těchto dnech a schladíme se dnes Národním dnem chladiče. Tenhle ten den vyhlásili v Americe, ale proč bychom ho neoslavili taky my, je z roku 2019 vyhlášený v Houstonu v Texasu, protože právě z Ameriky přicházela zajímavá zařízení chladící, ale když se vrátíme do minulosti, tak například v roce 1805 byly v Americe takzvané ledové domy. Thomas Jefferson a další bohatí Američané stavěli na panstvích podzemní ledárny, ve kterých uchovávali zimní led, aby udrželi jídlo, pití v chladu během teplejších měsíců. Ledárny byly i v České republice. Velká ledárna byla na Vltavě vedle vlastně Barrandovského mostu. Vedle Vltavy. V 50. letech 19. století pak už Frederick, jeden člověk, který prodával ten led, tak taky v Nové Anglii rozšířil a dodával vytěžený jezerní led do amerických měst a do zahraničí a tím se studené nápoje a chlazené potraviny stávaly dostupnějším. A pak přišel rok 1913 a objevila se první domácí elektrická lednička. V roce 1951 pak bylo komerční uvedení přenosné lednice a o tři roky později, 1954, už byly první oblíbené plastové piknik chladicí boxy na světě. A ty možná použijete o víkendu na grilovačce.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: tohle to je poetika. Chtěl jsem říct poezie, ale poetika. Poezie je pro vás, kdo máte rádi světlý den a ne tmu. Mimochodem měsíc, jak o něm zpívala poetika, vychází ve 3.27 o půl čtvrté a zapadá v 16.18, takže svítí pravděpodobně jenom přes den. Ale ten denní svit je dlouhý, takže délka dnešního dne světlého je 15 a čtvrt hodiny a noc je teda skutečně hodně krátká. Ale kdybychom byli na rovníku, tak na rovníku tam trvá den i noc a to během celého roku 12 hodin. Tam je to přesně takhle vypočtený, až tam pojedete v letě na dovolenou, abyste byli na to připraveni.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní info můžete psát, posílat SMSky nebo rovnou telefonovat na linku řidičů 606 736 736. Já tady mám příspěvek od posluchačky Alči. Dobré ráno, na pražské křižovatce nejdou semafory, vydržte šťastnou cestu. Tak teď nevím, jestli je to pražská v Kladně, v Rakovníku, v Berouně nebo rovnou někde v Mělníku.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: Teď máme přesně minutku po 7 hodině.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio. Časí.
1: Bude krásně, i když teď se trošku zatahuje obloha. Dnes by mělo být jasno až polojasno, jenom přechodně oblačno. Odpolední teplota 26 stupňů Celsia. Zítra jasno 27 a v neděli 29. Takže magický víkend s magickým počasím a magická písnička je připravená už za chvilku. Seš na vlnách Rádia Relax. Relax.

a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

Red Eyes, červený oči budeme mít po probdělé noci, asi pravděpodobně zítra, anebo pozítří. To je písnička, která právě teďka doznívá, ale za chvilku zahrajeme Lithium, naštěstí jenom zahrajeme, nemusíme kutat do země. A to je písnička zpěvačky Leny, Lithium. Údajně největší zásoby litia v Evropě jsou v Krušných horách. Ložisko je na Cínovci v Krušných horách. Jestli se tam někdy kutat bude nebo ne, to je otázka, ale včera v Německu se odsouhlasila zajímavá věc a ta vůbec nesouvisí s litiem, ale s Krušnými hory určitě, protože němečtí poslanci včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati, která povede z Drážďan do Prahy. Začne se kutat v roce 2032 a za 12 let potom by mělo být dokončeno 2044. Po zprovoznění spojení by měla cesta mezi Prahou a Drážďany trvat místo teď 2,5 hodiny jenom hodinu a taky cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Takže Krušné hory, určitě tam nějaký tunel bude.

7 hodin, 17 minut, za chvilku odstartujeme soutěž o vstupenky na akci Zázraky vína, která bude zítra, ale dívám se i na sociální sítě, Instagram Relax Radio, Facebook Relax Radio, na Facebooku. Před víkendem hledáme nejoddanějšího pracovníka nebo pracovnici, kolik let jste a nebo jste vydrželi nejdéle v jednom zaměstnání, a to vyhodnocení bude titul v uvozovkách nejoddanější pracovník dnešního rána, tak jsem zvědav, co nám do 9. hodiny přiletí za odpovědi a kdo bude ten nejoddanější, nejdýl pracující.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Gaga.
1: 7 hodin 30 minut přesně.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Páteční počasí bude jasné až polojasné, jen přechodně oblačné s odpolední teplotou 26 stupňů Celsia, to už je léto, a léto bude i o víkendu, zítra jasno 27, pozítří polojasno, v neděli 29 stupňů Celsia. Já mám pro vás připravený depešáky, i když jsme vlastně na startu dne, tak jsme na konci. In the end.

7 hodin 37 minut, já mám pro vás připravenou soutěž, respektive soutěžní ukázku, která se hodí k tomu krásnému počasí, které teďka máme, protože bude hit nejenom dneska, ale i o víkendu. A ten hit byl i ve Slunce seno a pár facek. A máme tady komentář a já se ptám v tom filmu, v té sérii, kdo komentoval t-

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladí do sopránu.
1: Kdo komentoval to počasí? Buď to za A, byl to předseda JZD, za B, školník z obecné školy, anebo za C, pan farář. Jedna z odpovědí je správná, napište tu správnou, do 8 hodiny pošlete k nám do studia na číslo 606 736 736 a vyhrajte si vstupenku pro dvě osoby na zítřejší zázraky vína v Novém Strašecí.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Byt 3 plus KK už od 95 000 za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.

protože teď jsme teprve na začátku pátečního 22. května, ale vy jste v práci a možná už spoustu let a my se ptáme, kdo je nejdýl, abychom to vyzkoumali dneska ráno na Facebooku Rádia Relax. Lukáš píše, od ukončení střední jsem pořád na jednom místě už 19 let. Alena naopak, zbláznila bych se na jednom a tom samém místě nejdéle 5 let, pak to chce výměnu. Václav píše 31, tak to já mám úplně stejně. Mirko taky 31 let, Jan 19 let a Zdenka rekordmanka, já 34 let a doufám, že mě tam nechají ještě 2 roky a pak půjdu do důchodu.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio. Let's

0: Podcast.
1: 8:00 přesně teď je pátek 22. května.
2: Městská policie Kladno předala policii hledaného muže, který nenastoupil do výkonu trestu, a v Žatci mají děti zrekonstruovanou zahradu školky pro její lepší rozvoj. Hezké páteční ráno vám přeje Bára a Dan.
3: Relax Radio.
2: Městská policie Kladno byla přivolána do kladenské části pod průhon, protože dostali oznámení od ženy, která uvedla, že na její zahradě se ukrývá neznámý muž, který je uživatelem drog. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že jde o muže, který se vyhýbá nástupu do výkonu trestu. Podezřelý byl předán republikové policii. V Žatci prošla modernizací zahrada mateřské školy, která dětem nabídne bezpečné a moderní prostředí, které jim zajistí vzdělávání hrou a hrací prvky, které rozšiřují dětskou fantazii. Revitalizace zahrady se také zaměřila na ekologii a byla zde nainstalována retenční nádrž na sběr dešťové vody. Městská policie Kladno bude provádět další forenzní označování. Více nám k tomu řekne mluvčí města Kateřina Hokrová.
4: Městská policie Kladno znovu spustila forenzní značení, které pomáhá chránit majetek před krádeží. Preventivní program funguje ve městě od roku 2021 a podle statistik výrazně snižuje riziko odcizení označených prostředků. Strážníci letos obyvatelům Kladna nabídnou několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Forenzní značení pomocí syntetické DNA, QR kódu a mezinárodního registru mohou využít majitelé jízdních kol, elektrokol, koloběžek i dalších cennějších dopravních prostředků, ale i invalidních vozíků.
2: Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být nyní uložena pokuta až do výše 900 tisíc eur. Proti přijetí zákona hlasovala pouze levicová strana.
3: Sport.
2: Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. O jubilejní 10. triumf soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio. Časí.
2: Dnešní den ve středočeském kraji bude slunečný, odpoledne přibude oblačnosti a půjde slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty dnes jsou 23 až 26 stupňů Celsia.
1: A dotaz ze sociálních sítí Rádia Relax. Kolik let jsi a nebo si vydržela nejdéle v jednom zaměstnání? Jakože tam jsi ještě dlouho a nebo si byla?
6: Byla jsem 5 let.
1: 5 let.
6: Mm-hmm.
1: Kolik si myslíš? Tady někdo napsal, že by nevydržel díl jak 5 let.
6: No, je
1: to
6: fakt.
1: Nějaká krizovka?
6: Jo, po těch 5 letech už tam bylo vyhoření, no.
1: Takže že jsi to tam vypálil.
6: Ne, moje.
1: Tak to je hezký. Tepe srdce mý, naštěstí nehoří. Tereza Kendlová už je za chvilku na Rádiu Relax.
3: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 20. května, tak slaví narozeniny, blahopřeju, ale je blíženec. Blíženci, šílenci, užívejte si oslavy dneska anebo celý víkend.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 22. května. Tento den roku 1813 se narodil německý hudební skladatel Richard Wagner. O 111 let později také francouzský zpěvák Charles Aznavour. Narozeniny dnes má také světová top modelka Naomi Campbell. Narodila se v Londýně roku 1970. Oslavencem je dnes i basák skupiny Crash Test Dummies, Dan Roberts.

0: NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dnes máme ve vysílání jednu filmovou ukázku a to je tahleta. Počasí. A pak je tady jedna předpověď počasí. Někdo předpovídá.
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
0: Tak a já zdravím teď v tuto chvíli Markétu Stuřan. Markéto, hezký den.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo prosím tě předpovídal, že bude hit?
2: Byl to pan Farář.
0: Byl to pan Farář, nebyl to jezeďák, nebyl to ani školník, ale byl to pan Farář. Víš, jak se jmenoval v tom Slunce se no, Farář?
2: Tak to nevím, to si nespomenu teďka.
0: To vůbec nevadí, byl to pan Farář Otík. Pan Farář Otík, hrál ho skvělý herec Luděk Kopřiva a díky Otíkovi získáváš vstupenku pro dvě osoby na akci Zázraky vína, která bude zítra v Novém Strašecí. Bude krásně, bude horko, bude hic jak v tom Slunce seno. Začíná to ve 14 hodin, Petr Bende zaspíváš úplně na konci, ale mezi tím tam bude skupina All Right Band, Skladná, spousta vystoupení a kolem 16. hodiny se budou losovat vstupenky, to znamená i vstupenka, kterou vyhráváš právě teď. Já ti blahopřeju, koho vemeš zítra do Strašecí?
2: No, určitě manžela.
0: S manželem si to užijte, vydrž mi na telefonu a máte o sobotu postaráno. Takže blahopřeju.
2: Děkuju.

0: hokejový šampionát. Čtvrteční program hokejového mistrovství přinesl duely čtyř týmů, které dosud pouze vyhrávali a hořkost porážky neokusili ani ve čtvrtečních zápasech. V tureckské skupině A odpoledne Finsko rozstřílelo Lotyšsko 7-1 a večer domácí reprezentace potvrdila svoji perfektní bilanci, když už po páté vyhrála, tentokrát přehrála Velkou Británii 4-1. Švýcaři šli do utkání s Velkou Británií v roli obrovských favoritů, když úvodní čtyři duely na šampionátu zvládli s plným bodovým ziskem. V české skupině B ve Freiburgu došlo k velkému překvapení, když Kanada porazila Norsko 6-5 až v prodloužení. Norsko zaskočilo dosud neporaženou Kanadu a následně Slováci večer přejeli Dánsko 5-1. Slováci předpokládali vyrovnaný zápas s Dánskem, ale opak byl pravdou. Od úvodní minuty dominovali na puku a soupeře jasně přestříleli 44-14. Jak to po včerejšku vypadá v naší skupině? V čele je Kanada s 11 body, druhé Slovensko o bod před námi a mají shodně jako Kanada bodů 11, my máme bodů 10 a čtvrté Norsko za námi už jen 7 bodů. Další, ten zítřejší duel, který nás čeká, bude hodně zajímavý. Zítra se hraje česko-slovenský zápas.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.

0: léta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.

0: Téměř už letní víkendové teploty jsou před námi, i dneska bude horko, ale kdybychom chtěli překonat horko z dnešního dne z minulosti, tak bychom se museli přehoupnout přes 30 stupňů Celsia. Tolik bylo naměřeno v roce 1950, takže zhruba už nějakých 76 let zpátky bylo naměřeno v roce 1950 nejvyšší teplota 30,3 desetiny stupně Celsia. To dnes asi nehrozí.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Ročník 1973, to už je strašně dávno, písnička Jamesa Blunta. Já byl minulý týden na jednu večírku a tam udávali ceny za vytrvalost ve firmě 5, 10, 15, dokonce 20 let, nebo snad tam bylo i 25. A tak jsem se dneska zeptal, jestli najdeme rekordmana, kdo je nejdýl v práci. Na Facebooku Rádia Relax se můžete podívat. Radka napsala 37 let, anebo Pavla, já jsem od začátku do penze 43 let. Ale pak je tady jeden posluchač a ten se jmenuje Mirek a ten napsal: od roku 1975, to jsem nastoupil v létě jako brigádník, dodnes na letišti Praha-Ruzině, to znamená 51 let, tak nevím, jestli tohleto číslo dneska ještě překonáme.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Nové zprávy máme pro vás přesně v 9.
1: Středočeský kraj dá obcím dotace na defibrilátory pro pomoc při srdeční zástavě a na dálnici D6 roste dominantní most, přes který řidiči pojedou až v roce 2028. Pěkné ráno.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj chce rozšířit síť přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Přichází s novou dotační výzvou, díky které mohou obce nebo spolky získat příspěvek na pořízení defibrilátoru na místa s vysokou koncentrací lidí. Jde například o sportovní areály, koupaliště nebo společenská a kulturní zařízení. Pravidla pro poskytování dotací na pořízení automatických externích defibrilátorů dnes schválili radní. Na dotace jsou připravené celkem 2 miliony korun. Aktuální letecké snímky z dálnice D6 ukazují, že mezi Petrohradem a Lubencem se hojně pokračuje na výstavbě. Lze to vidět na proměně krajiny a mostní stavby, které jsou dominantou z celého úseku. Stavba má ale časové zpoždění kvůli náročným geologickým podmínkám a tím se stále objevují nové komplikace. V Rakovníku bylo nutné upravit pravidla pro vydávání a používání parkovacích známek a bezkontaktních čipových karet. Více o tom ví mluvčí Kateřina Hradilová.
3: V souvislosti s plánovanou instalací vjezdové závory v ulici Nádražní bylo nutné upravit pravidla pro vydávání a používání parkovacích známek a bezkontaktních čipových karet. Byla schválena úprava bezplatného projetí vymezenou oblastí pro rezidenty, abonenty a nájemce z Nádražní ulice, kteří parkují ve svých nemovitostech a dříve pro průjezd využívali možnost odebrání parkovacího lístku ze stojanu v Nádražní ulici a vyjetí do 10 minut zdarma přes jednu ze závor v ulici v Hradbách. Nyní je režim bezplatného projetí upravený v pravidlech shodně s režimem v Trojanově ulici, tedy že rezidentům a abonentům byly nově vydány čipové karty pro opuštění placené zóny do 15 minut.
1: Letiště Praha před hlavní sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává, že v letní sezóně odbaví rekordních téměř 12 milionů cestujících, meziročně o 3,6% víc.
2: Sport.
1: Hokejisté Montrealu s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězili v prvním finále východní konference play-off NHL 6-2 na ledě Karolíny, která utrpěla první porážku v letošních vyřazovacích bojích. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní odpoledne bude jasné až polojasné bez dešťových srážek. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne budou 23 až 26 stupňů Celsia.
5: Zítra se hraje československý hokejový duel.
1: Mm-hmm.
5: Jak typuješ, že to dopadne? Československo.
1: Česko.
5: Česko co?
1: No, cože se to hraje? Československý turnaj?
5: ne, turnaj. Československý duel na hokej.
1: Duel jako, na hokej.
5: Jakože hrajeme Česko-Slovensko, Česko proti Slovensku.
1: No to jsem pochopila. No tak proto říkám, že Česko vyhraje.
5: Česko vyhraje.
1: No.
5: Dobře. A vyzkouším slovensky, jestli umíš. Víš, co je Mihalnica?
1: To nevím.
5: Tak to zjistí. Pokud víte, napište nám na 606 736 736 a Terka vám to za chvilku odpoví. Sobotní noc můžete protancovat společně s námi už za chvilku s Kvízer na vlnách Rádia Relax.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Krásné páteční dopoledne, dneska máme 22. května, svátek nám slaví všichni Emilové, takže já jim určitě přeju všechno nejlepší. Kdybyste nějakého znali a chtěli mu poslat písničku, tak není problém, můžete mi psát na 606-736-736. No a také dneska máme Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento svátek vyhlásila Organizace spojených národů s cílem zvýšit povědomí o ochraně přírody a důležitosti rozmanitosti všech živých organismů na zemi. No, já jsem pro, aby jsme teda aspoň pro dnešek ty plevely a hmyz asi nechali být si svým životem.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK

0: o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po kolaudaci. Kladno-living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Právě teď nám na rádiu Relax dohrála písnička od Jelenů Za tebou. No a já se vás chci na něco zeptat. Určitě máme mezi vámi i taky takové lidi, kteří mají doma nějaké domácí zvířátko, anebo nedej bože už nemají. Že jim zemřelo ve věku, který není úplně obvyklý. Je to tak? Já tady mám pro vás totiž zprávu o pejskovi, který zemřel ve velmi, velmi vysokém věku ve Francii a je to poměrně nedávno, s tím, že ho možná zapíšou právě do Guinnessovy knihy rekordu. Věřím tomu, že i vy máte nějaké zvířátko, které žilo nebo žije déle, než se předpokládalo. A mě by zajímalo, co je to za pejska, kočičku, králíčka nebo morčátko. Pište mi to na 606 736 736 a popovídáme si dneska o tom tady u nás na Relaxu.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 mezi 49. a 44. kilometrem ve směru na Brno je pomalu jedoucí vozidlo údržby jízdní pruh. Pro pomalá vozidla je tedy téměř uzavřen a probíhá tam čištění. Dejte si prosím pozor na D1, projížděte tam opatrně a v případě, že máte nějaké informace o dopravě, kde třeba měří nebo kde se stala nějaká dopravní nehoda, tak nám to určitě dejte vědět. Jsme tady pro vás. Šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Dnes se na Rádiu Relax bavíme o dlouhověkosti vašich domácích mazlíčků. A proč se o tom bavíme? No, protože nedávno zemřel ve francouzském Horním Savojsku údajně nejstarší pejsek na světě. Jedná se o psa francouzského plemene Papillon a ti se dožívají v průměru 10 až 15 let. Zemřel stářím, byl jeho čas. Držela jsem ho v náručích až do konce, potvrdila majitelka psa, která je o rok mladší než právě tento pes. Mazlíček jménem Lazare zemřel na veterinární klinice a podle deníku Le Parisien je pravděpodobně, že se dostane i dokonce do Guinnessovy knihy rekordů, protože ten pejsek vypadá něco jako Yorkshire a vím, že Yorkshíři se dožívají maximálně 15 let, takže to, že se dožil 30 let, je téměř neuvěřitelné. No a já se ptám vás, máte doma mazlíčka, který už žije poměrně dlouho na svoji rasu nebo dokonce druh zvířátka a nebo dokonce už vám zemřel, ale pamatujete na něj v dobrém samozřejmě a opět je už byl tady s námi dlouho. Pište mi to na 606 736 736. Těším se na vaše zprávy, už mi tady nějaký choděj a my se o tom dneska budeme bavit celé dopoledne v Café Time s Terkou na Rádiu Relax.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D1 probíhá údržba silnice a čištění. Dejte si pozor zhruba na 50. kilometru ve směru jak z Prahy, tak do Prahy. Pokud máte vy nějaké informace o dopravě, dávejte nám je vědět. 606 736 736 to je linka řidičů Rádia Relax, která je vám určitě k dispozici. Tak při pátku hlavně šťastnou cestu, ať dorazíte v pořádku do cíle.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Jednu minutu po desáté vám přinášíme zprávy.
1: Středočeský kraj podpoří projekty na podporu výuky životního prostředí a Žatec se snaží o snížení rostlinných zbytků. Hezké dopoledne vám přeje Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj i v letošním roce pokračuje v podpoře environmentální výchovy, která zvyšuje povědomí o ochraně životního prostředí a vede děti i dospělé k odpovědnějšímu chování vůči přírodě i ekosystémům. Částkou 8,5 milionu korun podpoří přes 30 projektů, které se tomuto tématu věnují. Na jednání o tom rozhodli radní. Město Žatec se snaží předcházet vzniku odpadu. Jedna z běžných kategorií tvoří rostlinné zbytky. Právě na tuto oblast se zaměřuje nový projekt s názvem Komunitní kompostování. V projektu jde o to, že si obyvatelé zažádají o kompostér nebo o velkoobjemové kompostéry, které ale budou vydány za daných podmínek. Kompostéry jsou společné. Jak se v Lounech rozhoduje o projektech, nám vysvětlí mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Ze 6 návrhů vybírali lidé v Lounech projekt, který by chtěli ve městě zrealizovat. V anketě Rozhodujeme s vámi zvítězil nakonec návrh relaxačních schodů u řeky Ohře. Vzniknout mají u mostu Veslařů. Do hlasování se zapojilo více než 600 občanů, zatím nejvíce v historii ankety.
1: Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, se dnes změní o haléře. Litr benzínu v Česku oproti včerejšku zdraží o 15 haléřů na 45,23 koruny. Nafta naopak z levní čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýše za 42,31 koruny, což je o 12 haléřů méně než včera.
2: Sport.
1: Finští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1 a po 4 odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílil útočník Hannes Björninen, 3 asistence si připsal obránce Mikko Lehtonen. Lotyšsko má po 4 zápasech 3 body.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den je slunečný, jen odpoledne nám přibude trochu oblačnosti, na teplotách to ale nic nemění, ty budou krásných 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Tak naše dnešní dopolední téma jsou mazlíčci a kolika let se dožívají. Já osobně jsem měla doma králíčka a ten se dožil krásných 9 let, což je poměrně jako dost.
5: To je zlatý věk, ano.
0: To byl jako domácí králíček. Tak by mě zajímalo, jestli taky jsi měla nějaké zvířátko.
5: No tak králíčka mi doma nikdy nepovolili. Takže teď, jak jsem dospěla, že, tak už si můžu jako pořídit, co já budu chtít. Ale klasicky jsme doma měli kočku, pejska. Teď teda do mýho domova přibyla chameleonka.
0: Ano.
5: Jako taky máme za sebou éru rybiček, ale nějak to nevyšlo.
0: No jo, tak na ně dávaj pozor, ať se ti taky dožijou co nejvyššího věku.
5: Já
0: samozřejmě.
5: To doufám, dělám pro to všechno.
0: Tak to je dobře. No a venku, vzhledem k tomu, jaké máme krásné počasí, tak možná už pro někoho by bylo fajn se schladit. Já mám radši teplo, ale přece jenom na snowboardiáky si vždycky ráda vzpomenu, co ty?
5: Miluju ten film,
0: já
5: miluju
0: taky,
5: zimu,
0: já taky.
5: Snowboard a prostě tohle patří jako k určitým roku.
0: No je to tak, ale necháme si tohle období zase klidně za půl roku.
5: Dobře,
0: já jsem
5: no.
0: Proto teplo a připomeneme si to jenom touhle písničkou.
5: Tak
0: jo,
5: tak jo.
0: Tak za malou chvilku na relaxu.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Zemřel údajně nejstarší pes na světě. Bylo mu 30 let a 5 měsíců. Jedná se o francouzské plemeno Papillon a pejsek Lazare zemřel nedávno. A nejspíš se dostane do Guinnessovy knihy rekordů. A mě by zajímaly vaši mazlíčci. Pokud máte nějakého dlouholetého mazlíčka, který pořád tu s vámi je a dělá vám radost, tak mi pište na 606-736-736. O té dlouhověkosti domácích mazlíčků se bavíme teď v dopolední v Café Timeu na relaxu. A já už tu nějaké zprávy mám. Dobrý den, moje maminka má 19,5 letou jezevčici Zoe. Pořád nám jí chodí, sice se motá a neslyší, ale snad dosáhne 20 let. Samozřejmě to jí moc přeju. A mám tady ještě jednu zprávu. Zdravím relaxáci, ano, máme 34-letou poničku Radku, 30 let plnokrevníka Desperáda a 30 let kobylka Hedy. Pak jsme měli 11 let slepici Barťu a taky 10 let králičici. To zní jako zoo téměř, takže zdravíme Ilonu a k té dlouhověkosti všech těchto z těch zvířátek jí samozřejmě přejeme, ať to tak pokračuje dál a ať jsou zdraví nejenom mazlíci, ale samozřejmě i lidé. Tak posílejte na číslo 606-736-736, jak jsou na tom vaši mazlíčci s dlouhověkostí.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: čase 10 hodin a 20 minut nám na rádiu Relax dohrála písnička od Martina Garrixe a Dean Levise Used to Love. No a my si teď jdeme poslechnout další hudbu. Bude to slibovaný Dan Barta. Ten vydal v roce 2004 album a konkrétně písničku On My Head. No a samozřejmě je to ta úvodní písnička ke snowboardiáku. A jak už jsme říkali, venku je sice krásné počasí, ale někdo už by se mohl chtít nechat schladit trošku. Tak pojďme zazpomínat na snowboardiáky s písničkou od Dana Barty On My Head. Už teď na rádiu Relax.
1: Relax. Kafe.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Dneska v dopoledním Café Timeu řešíme dlouhověkost vašich domácích mazlíčků, a to z toho důvodu, že nedávno zemřel jeden pejsek, který se dožil 30 let a půl a zemřel s tím, že bude zapsán do Světové knihy rekordů. No a vy mi píšete dál. Věk morčátek 5 let a hlavně kosour Garfield 8 let. To nám napsal sympaťák Čudla, tak předpokládám, že ještě možná kocoura máš a že mu samozřejmě přejeme hodně zdraví, aby se taky dožil ještě vyššího věku. A píšete mi dokonce i na Facebook, kam my většinou přidáváme zábavné příspěvky, fotky a tak dále, na které vy nám zpátky reagujete. A napsal nám tady Pavel, měli jsme labradorku, dožila se 13 let. No jo, to je docela hezký věk. Tak přeju vám i vašim zvířátkům hodně zdraví, no a samozřejmě tu dlouhověkost a ať si ji užijete.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.
2: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Relaxu.
1: V sobotu 23. května se ve Velvarech bude konat maloverský Malva Fest. Je to u Rybníka a na čtvrtém ročníku vystoupí Lucie Revival, Civilní obrana, Mandala a spoustu dalších. Lipčický country majáles na plovárně, ten se bude konat v sobotu 23. května také od 14 hodin na plovárně v Lipčicích nad Vltavou. Těšit se můžete na vystoupení 8 kapel a vstupné je dobrovolné. Tak to jsou naše sobotní akce.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Film z roku 2019, tenkrát v Hollywoodu, bude mít svůj druhý díl. Potvrdil to Netflix, ale nebude za ním stát Quentin Tarantino, ale bude to David Fincher. Jsem na to zvědavá, jak to dopadne. Tenkrát v Hollywoodu je film, který pojednává o upadající hvězdě Leonardo DiCapriovi a jeho kaskadérovi Bradu Pittovi. Samozřejmě se tam odehrává i pravdivý příběh z části úspěšné herečky Sharon Tate. No a právě druhý díl pokračování už bude brzy, dokonce i v kinech. Takže je na co se těšit, pokud se vám film líbil, ale jsem na to zvědavá, pokud to nebude režírovat Quentin Tarantino, ale bude to David Fincher. Uvidíme, tak se těšte už za malou chvilku v kinech. No a teď už Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love na Rádiu Relax.
1: Relax Radio je on air
2: i online.
1: www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Čas plyne jako voda, máme tu 11. hodinu a zprávy s Bárou.
1: Městská policie Kladno předala policii hledaného muže, který nenastoupil do výkonu trestu a Rada Středočeského kraje navrhla dotace na nové cyklostezky.
2: Relax Radio.
1: Městská policie Kladno byla přivolána do kladenské části pod Průhon, protože dostali oznámení od ženy, která uvedla, že na její zahradě se ukrývá neznámý muž, který je uživatelem drog. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že jde o muže, který se vyhýbá nástupu do výkonu trestu. Podezřelý byl předán republikové policii. Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelstvu ke schválení program 2026 pro poskytování dotací ze Středočeského fondu cyklistické infrastruktury. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v krajském rozpočtu pro tento účel je 22 milionů korun. Dotační program se zaměřuje nejen na samostatnou výstavbu nových tras, ale také na provázání cyklistické a veřejné dopravy prostřednictvím bezpečných parkovacích míst pro kola. Mluvčí policie pro Středočeský kraj Monika Šindlová nám přiblíží policejní kontroly a jak hřešili řidiči.
3: Příbramští policisté se včera dne 21. května zaměřili při dopravní kontrole na bezpečnostní pásy a zádržné systémy při přepravě dětí. Zkontrolovali 68 vozidel, zjistili celkem 13 přestupků a na pokutách vybrali 13 000 korun. 6 řidičů nebylo připoutáno, jeden motorista držel za jízdy telefon v ruce a dvě auta neměla vyhovující technický stav. Řidič a přepravované osoby jsou povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy. Jejich cílem je zvýšení bezpečnosti pasažérů a snížení rizik zranění. Nepřipoutaná osoba na zadním sedadle dokáže při nárazu rozdrtit vše okolo sebe, včetně osob na předních sedadlech. Pokud nebudete za jízdy připoutáni, hrozí na místě pokuta 1500 až 2000 korun.
1: Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhan a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala.
2: Sport.
1: Trenér Miroslav Koubek by na nadcházejícím mistrovství světa v Americe považoval za úspěch, pokud by čeští fotbalisté postoupili ze skupiny do vyřazovací fáze. Do začátku turnaje chce mužstvo oproti úspěšnému březnovému play-off herně posunout. Kombinační styl tiki-taka s ním ale rozhodně předvádět nebude.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Víkend nás čeká slunečný a teplý bez dešťových srážek. Teploty budou rekordních 30 stupňů Celsia. Nejnižší noční teploty o víkendu se budou pohybovat kolem 10 stupňů.
0: Měla by ses přiznat, ty jsi si vychutnala včera malý pátek.
1: Ano, ano, čtvrtek malý pátek.
0: No, samozřejmě my vám přejeme, abyste měli pohodový víkend a třeba si ho taky užili, no. Je to tak?
1: Jako jo.
0: Určitě,
1: ať nejsme úplně jako negativní.
0: Ano, venku už je hezký počasí, ano. A to je prostě úžasný.
1: Takže
0: k tomu
1: chce jít někam ven.
0: Ano, ano, ano, ano. Plány takové máme, jestli vyjdou, uvidíme. Demi Lovato s novinkou Low Rise Jeans. Za malou chvilku na Radio Relax, tak poslouchejte dál. Loučí se s vámi u zpráv 11 Terka a Bára.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

Novinka od Demi Lovato, Low Rise Jeans, teď dohrála na rádiu Relax, samozřejmě bude součástí hitparády Relaxády. No a já se vás chci zeptat, kam v létě v Česku vyrážíte na dovolenou? Já většinou to léto plánuju úplně na poslední chvíli, tak doufám, že jste na tom lépe než já a vyrážím většinou do zahraničí, ale pro letošní rok mám v plánu zůstat tady v Česku a vyrazit někam tady. Tak kdybyste pro mě měli nějaký tip, tak mi ho pište na 606 736 736. No a já samozřejmě jsem se podívala na internet a nějaké tipy budu mít pro změnu i já pro vás. Už za malou chvilku na Relaxu. Teď už Sebastián a jeho písnička Záchranný bod.

Máme tu pátek, zítra sobotu a to znamená, že po pátku a po sobotě je vždy volný den. No a to znamená, že večer můžeme vyrazit někam pařit. Dneska můžete vyrazit třeba na kavárnu Rádia Relax, protože tam bude hrát DJ Dan Adam od 21 hodin a v klubu Rádia Relax od 22 hodin se můžete těšit na Tomáše Košťáka. No a potom v sobotu nám bude hrát od 21 hodin na kavárně Tomáš Král a v klubu to bude DJ Marty. Tak kdybyste chtěli večer vyrazit na party, tak rozhodně víte kam, protože všechny vedy cesty vedou do relaxu. Léta 80. hity 90.

0: Vánocích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majalent.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

V dnešním dopoledním Café Timeu budeme řešit, kam vyrazit v létě po České republice na dovolenou. Já se na dovolenou v Česku chystám a doufám, že i vy taky, protože samozřejmě krásy naší země jsou všude kolem nás. Tak první tip, který tu mám, jsou Beskydy. Tam jsem podle mě byla jenom jednou, což by mohl být docela dobrý nápad vyrazit právě tam. Nejhezčím místem jsou tam přírodní památky Čertovy skály, anebo taky pro změnu nejvíc zábavy zažijete v akvaparku Olešná. Na druhém místě tady máme Jižní Moravu, samozřejmě Pálavské vrchy a Národní park Poddyjí. No a opět pro zábavu Aqualand Moravia. Pak tady máme Šumavu, tam jsou stovky kilometrů cyklostezek a největší přehrada samozřejmě. A taky můžete vylézt na Špičák nebo na Kleť, to jsou vyhlídky, které můžete navštívit. A taky můžete jet třeba plavbou po Lipně.

Stojí tady máme jižní Čechy. Pohádkový kraj plný nádherné přírody, rybníků a romantických zámků. A ty zámky jsou třeba Český Krumlov, nebo potom se můžete podívat v Českých Budějovicích, a nebo taky v Třeboni se můžete podívat na zámek. No a na pátém místě jsou Jeseníky, Praděd a Velký vodopád, rašeliniště Rejvíz, no a nebo třeba Lázně Jeseník a termály Losiny. To je pět nejoblíbenějších míst v České republice, kam můžete toto léto vyrazit, a pokud vy máte nějaký tip, kam vyrazit, tak mi ho pište na 606-736-736. Ráda si nechám poradit. No a pak samozřejmě vyrazíme s relaxem taky někam.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 41. kilometru ve směru na Brno se stala dopravní nehoda, tak projíždějte opatrně a u Zdic na D5 na sjezdu číslo 28 je také dopravní nehoda. Projíždějte všude opatrně, přejeme vám šťastnou cestu a ať se na víkend dostanete tam, kam potřebujete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Povídáme si tady na Rádiu Relax o tom, kam vyrazit v létě na letní dovolenou v Česku. Jdeme na číslo 6. Jsou to Krkonoše. Tam můžete navštívit třeba Mumlavské vodopády v Harachově a nebo taky centrum Špindlerova mlýna. Pak tady máme 7. Luhačovice. To je dovolená na kolonádě, minerální prameny, Vincentky, no a taky Luhačovická vodní nádrž, tam se můžete dokonce i vykoupat. Na 8. místě tady máme Vysočinu, což je památka zapsaná na UNESCO. Taky tady máme u nich právě rozhlednu na Vysočině Mařenka a nebo taky Mohelská hradcová step. To jsou místa, kde můžete se pobavit a nebo taky vyrazit na výlet na Vysočině. Na 9. místě to jsou střední Čechy. To nemáme moc daleko. Tady všude okolo samozřejmě je to taky pěkné. Český ráj tady máme. Nebo samotná Praha by nemusela být v létě špatná, kdyby jsme ji navštívili. A máme tu taky spoustu wellnessů a pivních lázní třeba i. No a 10. to je ta Praha slibovaná. V Praze můžete navštívit zoologickou zahradu, Aquapalas, nebo taky botanickou zahradu v Troji, no a projít se samozřejmě po Václaváku. Ale věřím tomu, že v rámci toho, že má být teplé léto, tak radši všichni vyrazíme do hor a k vodě. Tak máme kde v Česku, to se máme.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: 10 minut před 12 hodinou nám na Radio Relax dohrála písnička World is Mine od Davida Getty, což je 58-letý DJ francouzský, kterého určitě známe i v rámci jiných spoluprací a jiných písniček. Tahle písnička vyšla v roce 2004, takže už má za sebou nějakých 22 let na scéně a nemyslím si, že je jedna z těch nejvíc známých. Každopádně je taneční, je krásná a je plná a nabitá energie. Tak doufám, že jste si ji užili a kdybyste náhodou chtěli si dát Davida Gettu live, tak můžete třeba zítra na pláži v Las Vegas bude hrát.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásné poledne s Rádiem Relax.
1: Kladno bude obnovovat park Panská Louka za 50 milionů korun a v Žadci mají děti zrekonstruovanou zahradu školky pro jejich lepší rozvoj. Pěkné poledne.
2: Relax Radio.
1: Kladno se rozhodlo pro obnovení parku Panská Louka. Práce bude rozdělena na dvě etapy. V příštím roce by měla být hotová část mezi Unhošskou a Dlouhou ulicí. Město za to zaplatí 50 milionů korun, z toho 28 milionů korun bude evropská dotace. Počítá se také s tím, že dojde k propojení Sítenského údolí a výsadbou několika nových stromů. V Žadci prošla modernizací zahrada mateřské školy, která dětem nabídne bezpečné a moderní prostředí, které jim zajistí vzdělávání hrou a hrací prvky, které rozšiřují dětskou fantazii. Revitalizace zahrady se také zaměřila na ekologii a byla zde nainstalována retenční nádrž na sběr dešťové vody. Jak město Žatec podporuje svoje obyvatele, to nám vysvětlí mluvčí města Tomáš Kasal.
3: Město Žatec chce podporovat své obyvatele, kteří chtějí zkrášlovat okolí svého bydliště. Proto rozhodlo, že nastaví nová pravidla, a to tak, že po dohodě se žadatelem poskytne výsadbový sortiment, který obsahuje keře či rostliny 15 000 korun. Zájemci musí vyplnit formulář, který je dostupný na webu města.
1: Praha se 25. května připojí k ostatním evropským metropolím a u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí symbolicky nasvítí Petřínskou rozhlednu modrou barvou jako symbol naděje a solidarity. Dominanta města se do modrého tónu zahalí přesně ve 21:15 hodin a v této barvě zůstane svítit po celou noc.
2: Sport.
1: Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slávie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Na Kladně máme aktuálně 21 stupňů Celsia s malou oblačností. Odpoledne by měly teploty vystoupat až na 25 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. K večeru se bude vyjasňovat.
0: No a my jsme v naší dnešní poslední hodince řešili, kam vyrazíme na dovolenou v České republice v létě. Chystáš se na dovolenou v Česku nebo v zahraničí?
5: No tak já se chystám v zahraničí. Ale vždycky v létě vyrazím tak jako minimálně na 4 dny na sever našich Čech. Takže ano, tam lezu ano. Jako, no ne, nelezu po horách, ale prostě
0: procházím
5: tam
0: minimálně.
5: Na nějaký výletíky, no jasně.
0: No tak to je super. Tak to má být Krkonoše a právě sever Čech jsme tady taky zmiňovali, takže určitě věřím, že to bude užitá dovolená i tady u nás v Česku.
5: Děkuji, určitě.
2: Čekám na signál.
0: A doufám, že vy máte signál správný, protože ladíte Relax Radio. Už za malou chvilku Nightwork, tak krásné poledne.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Obec Hlíšťany vás zve na oslavy 680 let od prvního zmínky o obci, která se uskuteční v sobotu 23. května. Čeká vás jedinečné mezikrajské fotbalové derby Hlíšťany versus Hlíšťany, slavnostní průvod, hudební a divadelní vystoupení, večerní koncert a ohňová show. Chybět nebudou ani atrakce pro děti. Akce začíná v 11 hodin na fotbalovém hřišti. No a také v sobotu se koná jarní družecká šlápota. Start je v 8.30 do 10.30 hodin na hřišti v Družci. Připraveny jsou 4 trasy pro pěší od 6,5 km do 18 km a 2 cyklotrasy. Startovné bude dobrovolné. Tak pojďme na sobotu, už za malou chvilku Nightwork, čekám na signál. No a naše víkendové tipy na relaxu.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Byt 3+ KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3+ KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 390 000. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 22. května. Tento den roku 1813 se narodil německý hudební skladatel Richard Wagner. O 111 let později také francouzský zpěvák Charles Aznavour. Narozeniny dnes má také světová top modelka Naomi Campbell. Narodila se v Londýně roku 1970. Oslavencem je dnes i basák skupiny Crash Test Dummies, Dan Roberts. 22.5.1892 dostal jistý doktor Washington Sheffield nápad valit zubní pastu do tuby. 14 let na to si bratři Wrightové nechali patentovat aeroplán. V roce 1967 si kapela Chicago odbyla svůj první koncert. Tento den také americký prezident Richard Nixon navštívil Moskvu. Real Madrid vyhrál pohár UEFA a roku 1965 se písnička skupiny Beatles Sticky to Ride vyšplhala na první místo americké singlové hitparády.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme 3letou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: S vámi už na relaxu Honza Ladra, 13. hodina, 1 minuta k tomu, to je přesný čas a pojďme si dát zprávy.
1: Kladenští hasiči zachraňovali v Červeném újezdě 7 malých káčátek a na dálnici D6 roste dominantní most, přes který řidiči pojedou až v roce 2028. U dalších pátečních zpráv vás vítá Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: Včera v odpoledních hodinách měli kladenští hasiči výjezd k záchraně 7 malých káčátek, která uvízla v kanalizaci. Došlo k tomu v uzamčeném prostoru, kam se káčátka pravděpodobně dostala náhodou. Hasiči měli velmi rychlý a zároveň opatrný přístup, aby zvířatům neublížili. Celá situace dopadla se šťastným koncem. Aktuální letecké snímky z dálnice D6 ukazují, že mezi Petrohradem a Lubencem se hojně pokračuje ve výstavbě. Lze to vidět na proměně krajiny a mostní stavby, které jsou dominantou z celého úseku. Stavba má ale časové zpoždění kvůli náročným geologickým podmínkám a tím se stále objevují nové komplikace. Městská policie Kladno bude provádět další forenzní označování. Více nám k tomu řekne mluvčí města Kateřina Hokrová.
3: Městská policie Kladno znovu spustila forenzní značení, které pomáhá chránit majetek před krádeží. Preventivní program funguje ve městě od roku 2021 a podle statistik výrazně snižuje riziko odcizení označených prostředků. Strážníci letos obyvatelům Kladna nabídnou několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Forenzní značení pomocí syntetické DNA, QR kódu a mezinárodního mohou využít majitelé jízdních kol, elektrokol, koloběžek i dalších cennějších dopravních prostředků, ale i invalidních vozíků.
1: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6leté gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory asi 350.
2: Sport.
1: Světový rekordman ve vrhu koulí Ryan Krauser se v sobotu na mítingu v Siamenu vrátí do atletické diamantové ligy, kde minulou sezónu kvůli zranění vůbec nezávodil. Trojnásobný olympijský vítěz naposledy v elitním seriálu startoval v předloňském finále, kde prohrál s Italem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: V noci bude jasno, nejnižší teploty budou 11 až 8 stupňů Celsia. V sobotu ráno bude polojasno až oblačno s teplotami 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Tak to je krásný, zítra 25 stupňů Celsia, myslím si, že už možná někdo skočí i do bazénu.
1: Já bych se tomu nedivila, ale Honziko, já ti řeknu, kdo to určitě nebude. My dva.
0: My ne, no.
1: Protože naše rodiče nám zakázali, že jo, vyhřívanou tu vodu v tom bazénu.
0: Je to tak, ano. Takže tak já nevím, kolik máte stupňů v bazénu.
1: Já nevím, tak já si myslím 8, mohlo by to být 8 stupňů.
0: 8, tak to je strašně málo, to není ani zimě skoro. To bude takový 14, 15, 16, když ho nevyhříváte.
1: Myslíš, jo.
0: No, to určitě bude třeba, možná 17 nebo 18.
1: Ale je v zemi.
0: No jo, ale
1: ta
0: 8
1: zem
0: je
1: ještě
0: málo.
1: Není prohřátá,
0: to je málo. Tak to nemají ani tvoji rodiče, ale pozor, mý rodiče, to je ještě jiný level, tam se teprve voda vypouští po zimě, jo? Takže, jestli se ptáš na teplotu, není žádná, protože co? Není voda.
1: Není voda.
0: Takže tenhle víkend asi bez koupání, no, ale vy ostatní, pokud můžete, tak si skočte do vody. Teploty a počasí bude rozhodně přát. Mám to vzdát, Slza už za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: ledou žaket. Hrajeme vám to nejnovější, takhle v pátek odpoledne, krátce po 13. hodině. Pokud máte rádi novinky, tak doporučuji mrknout k nám na web radio.cz, odkazy Paráda Relaxáda. Jsou tam klasicky 4 novinky pro tento týden, pro které můžete samozřejmě poslat svůj hlas a dostat je do top desítky hitů Rádia Relax, tedy Relaxády. A pokud zase máte raději starší hity, no tak co takhle dnes večer? Vyrazit na kavárnu.
1: Osmdesátá

uslyšíte v kavárně Hotelu Kladno. Každý pátek a sobotu od 21 hodin. 21 hodin.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme společně na silnice. Mám tady dopravní SMSku, kterou poslal Lukáš. Čau, relaxáci. Na dálnici D5 od Berouna na směr Praha. Je tam kolona, pokud možno oběťte to a přeje všem hezký víkend. Luky z Kralup. Zdravíme tedy Lukyho. Ano, koukáme na to tady taky. Za exitem na loděnice směr Praha počítejte s kolonou. Zdržíte se přes 20 minut. Tak pevné nervy na D5.

0: for another. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Marques a Vayamos Compañeros, takový typický letní song, když nás čeká, dalo by se říct, asi možná první tropické počasí v rámci víkendu. A plánujete, co si dát o víkendu k jídlu a přitom držíte dietu? Pokud jste teď odpověděli dvakrát ano, tak zařaďte na jídelníček brambory. Podle jednoho rozsáhlého amerického výzkumu je z jejich pomocí možné dokonce i hubnout. Škrob, kterým překypují, je prý totiž nízkokalorický. Na stranu druhou ale perfektně zasytí, a to na dlouhou dobu. Ale pozor, ne, že tohle jste slyšeli, budete mluvit o bramborách u rodiny a že si dáte nakonec bramborové hranolky. Tam to samozřejmě neplatí, ale když si uvaříte brambory, je možné zhubnout s menším úsilím. Teď jde o to, jestli to vůbec vlastně, když máme 22. května, tak jestli to do toho léta stíháme ještě hubnout, protože o víkendu, jak už jsem říkal, už to opravdu bude na plavky. Jedině tedy nechat hubnutí do plavek a spíš přibrat do nafukovacího kruhu. To mi jde líp.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: slohy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: hokejový šampionát. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku pokračuje pátečním programem základních skupin. Na led se vrátí Kanada, Švédsko i Finsko, které budou potvrzovat role favoritů turnaje. Odpolední zápasy ve skupině A rozehrají Němci, kteří potřebují body do boje o čtvrtfinále, a proti Maďarsku budou jasným favoritem. Maďaři půjdou do zápasu, ale s klidnou hlavou, a to protože si pravděpodobně před pár dny zajistili setrvání v elitní divizi, když porazili Velkou Británii. Druhý odpolední zápas, tak ten bych asi nazval klidně zápas Davida s Goliášem v 16:20 Kanada a Slovinsko. Kanada zatím na šampionátu potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů, i když ve čtvrtek ztratili bod s Norskem. Proti Slovinsku bude Kanada usilovat o další vysoké vítězství a upevnění pozice v čele skupiny. Slovinci už ale na turnaji zaskočili třeba Česko i Slovensko, tak uvidíme, jak tenhle ten zápas dopadne. Čeští hokejisté mají druhý den volna, připravují se na zítřejší zápas se Slováky, a co se týká našich sousedů, slovenští hokejisté předvedli včera zatím svůj nejlepší výkon na letošním mistrovství světa. K pohodlné výhře 5-1 nad Dány přispěli i snahou po přerušení hry, kdy hledali puk, o němž byli přesvědčeni, že vlastně skončil v soupeřově brance. A měli pravdu, postarali se o nevídanou chvíli ještě během komerční přestávky, zatímco kolem projížděli čety čističů, přesvědčili sudí, aby trefu uznali. Slováci tak dali včera na mistrovství světa gól, který vlastně nikdo neviděl. No tak uvidíme, jak dopadne ten zítřejší sobotní zápas Československo. Zápas začne v 16:20.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nemáme zrovna veselé zprávy takhle ze silnic, z dopravy při pátku. Tragická dopravní nehoda uzavřela D6, 33. kilometr za sjezdem na Nové Strašecí. Je tam vážná dopravní nehoda. Je to ve směru na Karlovy Vary. Nehoda uzavřela tedy D6 a policie odklání dopravu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Přesně 14. hodina, pojďme na zprávy.
1: Hořovická nemocnice zakládá specializovanou učebnu pro klinickou praxi studentů a strážníci městské policie Kladno předvedli skvělé výsledky na střelecké soutěži.
2: Relax Radio.
1: V hořovické nemocnici vznikne specializovaná výuková učebna a zázemí pro klinickou praxi studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Ročně je až 80 studijních oborů, o které je zájem, jsou to například porodní asistence, ošetřovatelství nebo fyzioterapie. V českém zdravotnictví je stále málo nezdravotnického personálu, proto se zájemci o tyto obory vítají. Strážníci městské policie Kladno se v polovině května zúčastnili střelecké soutěže o pohár starosty města Kralupy nad Vltavou, kterou pravidelně pořádá tamní městská policie na střelnici ve Vraškově. Kladenské hlídky se soutěže účastní pravidelně, ale to znovu potvrdili, že mají ve střelbě velmi dobře natrénováno, když mezi týmy vybojovali první příčku. Jak město Žatec podporuje svoje obyvatele, to nám vysvětlí mluvčí města Tomáš Kasal.
3: Město Žatec chce podporovat své obyvatele, kteří chtějí zkrášlovat okolí svého bydliště. Proto rozhodlo, že nastaví nová pravidla, a to tak, že po dohodě se žadatelem poskytne výsadbový sortiment, který obsahuje keře či rostliny 15 000 korun. Zájemci musí vyplnit formulář, který je dostupný na webu města.
1: Policie od dopoledne pátrala po mladém muži, který se podle informací, které obdržela, pohyboval po Přelouči a mohl mít u sebe sekáček, čímž mohl být nebezpečný pro ostatní. Muž údajně někomu vyhrožoval. Krátce před 13. hodinou policisté na síti X uvedli, že podezřelého vypátrali a pominulo tak případné nebezpečí pro občany.
2: Sport.
1: Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou dnes oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan Toney, jenž působí v Saudské Arábii.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: O víkendu Českou republiku zasáhne horká fronta. Víkendová předpověď ukazuje 25 až 30 stupňů Celsia bez srážek.
0: A bez bazénu. Naše rodina je stále bez bazénu. Teď mi posílal tatínek aktuální fotku, jak to vypadá, tak stále tam je položené bíbo a vypouštíme starou vodu, jo. Takže podle mě ta nová, to než tam nateče, jako, to bude podle mě pondělí a už to nebude zase na koupání.
1: Ne.
0: Nebo jak to vidíš dál?
1: Já to vidím tak, že tatínek šetří tvoje zdraví, protože
0: jasně.
1: Teď by si nastydnul,
0: jasně.
1: Takže ty si počkáš hezky na ten červenec.
0: Až to bude mít těch 21 stupňů?
1: Ano, ano.
0: Ne, pojďme si říct, co je pro tebe kafíčko v bazénu? Tak za mě, když třeba je to už kolem 28-29, to se do toho leze jako pěkně, jo? To se nemusíš vlastně přemlouvat.
1: Tak, těch 25-26.
0: To už je příjemný. No a příjemná je i muzika. Takhle odpoledne Tom Walker, přejeme hezký den.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: kapela Rolling Stones, která chystá na 10. července nové album. Rockeři na začátku prázdnin přijdou s kolekcí 14 tracků, včetně singlu Indie Stars, který jste slyšeli právě teď, a je to vlastně lákadlo na tu novou desku. Tak to jsou hudební plány, a jaké máte plány vy? Chystáte se třeba dnes večer, když je pátek, na romantickou večeři? Proč vyrazit na společnou večeři, ať už dnes nebo třeba zítra? Prozradím za chvilku ve Fresh Timeu.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Slibovaná muzika a pojďme na dnešní téma. Když jste, pánové, vyrazili na večeři, tak já zrovna včera večer, i když to se asi úplně nepočítá do toho dnešního téma, budu teď totiž mluvit o večeři s drahou polovičkou. Totiž romantické večeře nejsou jen klišé z filmu. Podle jednoho průzkumu páry, které pravidelně jedí společně, chodí takhle občas třeba dvakrát měsíčně na romantickou večeři, tak prý mají šťastnější a pevnější vztah. Jen pozor na téma, co budete u stolu řešit. Češi prý během společné večeře nejčastěji řeší tři věci. Co bude zítra k jídlu, kdo vynese koš a proč je účet za elektřinu vyšší než hypotéka. Tohle úplně romantický asi není.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozu Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Zřepích. www.klokočka.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Uzavřená D6 a nehoda na Pražském okruhu. Teď podrobně. Pozor na D6. Tragická dopravní nehoda uzavřela D6 na 33. kilometru za sjezdem na Nové Strašecí ve směru na Karlovy Vary. Policie odklání dopravu. Pražský okruh 23. kilometr ve směru na letiště. I tam počítejte s dopravní nehodou. A ještě pozor, D4 ve směru na Písek na 79. kilometru. Je tam pro defekt auta, pneumatiky, odstavené osobní vozidlo. Tak nohu z plynu a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: A dnes někdo večer vyrazí s partnerkou, manželkou na romantickou večeři. Vy na to samozřejmě reagujete, mluvil jsem o tom, že pokud vyrazíte právě na takovou romantickou večeři, že to má určité výhody v rámci vztahu. Tak no, SMSky jako pojďte si to poslechnout. Manžel mě vzal na večeři v únoru na svatého Valentína, ale skončilo to u toho, že jsme řešili děti a taky, jak si Honzo říkal, účty, podepsaná je Hanka. No tak vidíte, že ty průzkumy opravdu nelžou. Další zpráva, a ta se mi líbí, to je tady. A Martin píše, nevzpomínám si, počítá se kebab po cestě z nákupu? Martine, nepočítá.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů, tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní, zbytek po klaudaci. Kladno Living.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Česká muzika na relaxu, máme pátek 22. května, tak já věřím, že takhle těsně před 15. hodinou už většina z vás asi usedá do auta a jedete směr domov a hurá na ten víkend. Co se týče počasí, tak myslím si, že ten víkend se určitě vydaří. Čekají nás krásné letní teploty, takže možná někdo skočí i do bazénu. Ale co si takhle večer skočit do klubu?
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: 15.00 na minutu i na sekundu přesně právě teď. Přesná je i Barča, pojďme jí dát slovo.
1: Na dálnici D6 okolo 13. hodiny došlo k tragické dopravní nehodě kvůli kolu z protisměru a Středočeský kraj dá obcím dotace na defibrilátory pro pomoc při srdeční zástavě.
2: Relax Radio.
1: Na dálnici D6 došlo k tragické nehodě. Více informací má mluvčí policie pro Středočeský kraj Michaela Richterová.
3: Okolo 13. hodiny došlo na 34. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary k tragické nehodě, při které zemřely dvě osoby. Podle prvotních šetření policistů na místě došlo do dopravní nehodě pravděpodobně tak, že z vozidla jedoucího od Karlových Varů na Prahu mělo upadnout kolo, které skončilo v protisměru a do něj právě narazilo osobní vozidlo, v němž zemřely dvě osoby. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Dálnici ve směru na Karlovy Vary jsme zcela uzavřeli a nyní budou kriminalisté zjišťovat veškeré okolnosti této nehody.
1: Středočeský kraj chce rozšířit síť přístrojů určených k laické resuscitaci při srdeční zástavě. Přichází s novou dotační výzvou, díky které mohou obce nebo spolky získat příspěvek na pořízení defibrilátorů na místa s vysokou koncentrací lidí. Jde například o sportovní areály, koupaliště nebo společenská a kulturní zařízení. Pravidla pro poskytování dotací na pořízení automatických externích defibrilátorů dnes schválili radní. Na dotace jsou připravené celkem 2 miliony korun. Stavba nového zázemí Motolského koupaliště je před dokončením. Z důvodu nepříznivého počasí na přelomu roku se práce zhruba o měsíc zdržily, dokončeny budou v červenci. Pražané však o oblíbené rekreační místo nepřijdou. K dispozici jim bude dočasně s mobilním zázemím a po celou sezónu zdarma. Nebezpečnou invazivní rostlinu lupinu mnoholistou odstraňovali dnes v Milovické rezervaci velkých kopytníků dobrovolníci. Pomohli tak vzácným druhům květin, které lupina svým agresivním rozpínáním v krajině vytlačuje z přírody. Invazivní druhy představují skryté a neustále rostoucí riziko pro naši přírodu.
2: Sport.
1: Závěrečným pátým kolem nadstavbové části vyvrcholí o víkendu fotbalová liga. Největší pozornost se bude soustředit v sobotu na vyprodanou pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o účast v baráži a odvrácení sestupu přivítá Ostravu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Jak bude vypadat počasí v Čechách o víkendu, nám sdělí meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Máme před sebou slunečný víkend, ve středních Čechách bude v sobotu většinou slunečno, během dne až polojasno, ráno bude poměrně svěží, s teplotami od 11 do 8 stupňů v údolích, může být až 6 stupňů maxima, ale čekáme od 25 do 28, neděle ta bude ještě teplejší, s nejvyššími teplotami od 27 do 30 stupňů, také noc už bude trošku teplejší, s minimy od 13 do 10, k tomu bude na obloze většinou jasno až polojasno. Opoledne a večer bude od severu trochu přibývat oblačnost a výjimečně se mohou tvořit přehánky, ale bude jich opravdu velmi málo.
1: A my vám s Honzikem přejeme klidný začátek víkendu.
0: Je to tak, jak říká Barča. Barčo, třeba o víkendu vyrazíš na romantickou večeři. Kdy tě vzal tvůj přítel někdy v poslední době na romantickou večeři? Kdy to bylo?
6: No tak on mě pořád zve, ale já furt nemám čas.
0: Jo, takhle. Tak je to dobrý, protože mě úplně překvapuje, naši posluchači, já jsem to dal jako téma dneska a tyjo, hrozně málo lidé chodí na romantickou večeři. Tady jako platí třeba jako SMSka, je tady, jestli se do toho počítá kebab. No tak asi ne, že jo, kebab no úplně u stánku. Tady někdo píše, vzal jsem svoji přítelkyni do fast foodu na hamburger, to bych taky jako asi nebral jako romantickou
6: no
0: večeři.
6: No jo, ale zase jako, když vezmeš třeba ten kebab, no jo, a půjdete někam na západ sluníčka, tak to je docela romantiárna, ne?
0: Možná dobrý tip na dnešní večer. Když mám nad hlavou, a co se týče muziky, tak tady v tom máme taky jasno na relaxu, Sebastian Toulava, no a vy se můžete toulat třeba večerní krajinou, koukat na zapadající sluníčko, vyznávat si lásku a k tomu jíst kebab.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Madonna a taky Sabrina Carpenter, Bring Your Life, novinka ve vysílání Rádia Relax. Které návyky mají podle statistik nejspokojenější páry v Evropě? To je dnešní téma, které jsme otevřeli ve Fresh Timeu. Chodíte na romantické večeře, tak to už jsme si tak nějak během vysílání vysvětlili. Společné procházky se tady taky objevují a až 65% párů, dlouhodobě spokojených párů, uvádí, že se na partnera mohou spolehnout v jakékoliv situaci. Tedy důvěra je, řekl bych, asi silnější než večeře při svíčkách. No a taky je důležitý se smát. Páry, které se spolu smějí, mají o 20 až 30% vyšší spokojenost ve vztahu. Proto možná, jak říkala kolegyně Barča, kebab lepší jak tříchodové menu někde v nějaké luxusní restauraci. Důležité je, když se u toho společně zkrátka zasmějete a budete hlavně spolu.
1: Relax Radio. Honza Ladra.
2: Honza Ladra.
1: Relax.
2: Relax Radio.

Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Víc

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Připomínáme, že D6 je na 38. kilometru stále uzavřená ve směru na Vary po vážné tragické dopravní nehodě. Podrobnosti opět přineseme v celou ve zprávách. Připomínáme taky D1 na 30. kilometru ve směru na Brno, je tam předmět na vozovce, aktuálně neprůjezdný střední jízdní pruh, tak je tam nějaký velký trám v tom prostředním pruhu a prudce se vybočuje, tak nohu z plynu a počítejte s tím.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Radio Relax a teď uslyšíte souboj moderátor versus zprávařka. Zprávařka Barča už se mnou ve studiu usmívá se.
1: Aby já taky se ne, moc těším.
0: Aby taky ne, když v tom horkém křesle dneska sedím já, ale já doufám, že to dobře dopadne. Musím říct, že celý tento týden se mi dařilo, to se říká hezky, jo, kdybych asi úplně neuhrál nějaký ten bod, tak bych to asi pátek nezmiňoval, ale uvidíme, jak to bude dnes, je pátek, takže odlehčíme to.
1: Tak dám ti teda víc nápověd, když
0: jasně,
1: budeš chtít.
0: Dobře. Takže máš tedy připravený zvuk, který bude těžký?
1: Nemusel by bejt.
0: Nemusel, no tak uvidíme. Tak jdeme bojovat. Připravená? Fight. Tak povídej, co to pro mě máš?
1: Tak je to rodinný pořad.
0: Ano.
1: A byl vysílaný v roce, nebo v letech 2003 až 2012. A to zatím stačí.
0: No, tak
1: můžeme?
0: Ty máš znělku toho pořadu teda.
1: Ano.
0: Tak pouštěj.
2: Tři rodiny usilují o splnění svých největších přání. Týden trénovali a dnes se pokusí na ostrov. Přichází ten, kdo odbíjí.
1: Já jsem ti to schválně nechala takhle, abys tam měl tu nápovědu. A přiznám se, že i já sama jsem tady na ten pořad zapomněla. Koukala jsem na to, když jsem byla malá. Ty jsi mohl být tak v pubertě.
3: Už jsem byl mimo pubertu, podle mě.
1: Ne, to si nemyslím, ale prostě úplně jsem si na to včera vzpomněla.
0: Jasně.
1: A udělalo mi to hroznou radost.
0: A on tam dostal, ta jedna rodina tam dostala, počkej, oni si vždycky všechno přáli, ne?
1: Ano.
0: Jo, já bych si třeba přál autodráhu, já si přeju novou kuchyň, ten táta třeba televizi, pak dostali úkol a museli ho splnit. A jak se to jmenovalo?
1: No.
0: A já myslím, že se to jmenovalo, a nebudu to schválně říkat, aby jsme zapojili naše posluchače.
1: Aha.
0: Aby měli písničku na přání, takže už můžou psát na 606-736-736, ale to první písmenko je H.
1: Ano!
0: Tak počkej, čekám na fanfáru.
1: Já ti tam dám.
0: Je to tak, tak tenhle týden teda hodně dobrý, musím říct.
1: Gratuluju ti, Honziku.
0: A ze dvou slov se to skládá, ne?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak jo, tak je to na vás relaxace, já mám dobrou náladu, já už můžu jít klidně domů.
4: Relax. Fresh Time.
5: Relax Radio.

0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.

0: Sabrina Carpenter a Espresso, možná si teď někdo dává i odpolední kávičku, zrovna to bude třeba to preso. My si ale dáváme souboj, Barča připomene dnešní ukázku, kterou si pro mě připravila, a ano, musím říct, že je to nádherná ukázka.
1: Tři rodiny usilují o splnění svých největších přání. Týden trénovali a dnes se pokusí na ostrov. Přichází ten, kdo odbíjí.
0: Tak, co píšou naši posluchači, když se podíváš na SMSky?
2: No tak tady je to jednoznačný, jo? Je tady jenom jeden tábor, takže nemusíme polemizovat. Jako.
0: Jasně, takže rovnou na telefonko, tam máme hezké odpoledne, Radio Relax.
2: Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, posluchačka Petra.
0: Petra? Dobře, zdravíme Petra. Petru.
2: Petro, zdravíme tě, ahoj.
0: Odkud?
3: Ahoj. Stačice.
0: Počkat. Jasně, dobře, Skačice, tak to asi znáte Barču, ne, protože to je taky Skačice. Mimochodem i Eva Bíbová, podle mě Kačice, tak tam se rodí zprávaři.
2: A legendy, řekla bych
0: a
2: já.
0: A legendy. Takže znáte se teda?
3: Známe se.
2: Velmi dobře se známe.
0: Tak je to mamka, viď?
2: No, tak jako...
0: To není možný tenhle týden, to je normálně, to je rodinná soutěž už.
2: Ahoj,
0: podle mě.
2: Ahoj, mamí.
0: Ježíš, tak vás zdravím, dobrý den, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak pojďme teda pracovat. Já jsem rád, že takhle volají mamky našich zprávařek. To je neuvěřitelný. Tak co to tedy je za pořad?
3: Hodina pravdy.
0: Hodina pravdy je správně, je tady fanfára. Tak co vám zahrajeme do Kačice?
3: Holky, je léto, tak ať to trošku je takový, jak to slyší.
0: Dobře, připravím holky. No a Barča mi tady říkala, že vy vlastně připravujete na víkend bazén. Mí rodiče taky, ta příprava spočívá v tom, že akorát vypustili ten bazén před tím víkendem, takže budeme mít bazén na víkend bez vody. Jak jste na tom vy?
3: My jsme na tom tak, že my máme vodu pěkně pod filtrací, protože my budeme od podzimu dáváme nové jaksi hadice. Jo, takže zatím teda vodu máme, ale nemůžeme pustit filtraci a dopustit ho, takže u nás nic teda. U nás
0: No Barča si stěžovala, že prý tu vodu máte moc chladnou. Že máte sice teplný čerpadlo na ohřev vody, ale že ho nezapínáte, protože voda v bazénu má člověka co? Schladit.
2: Ano.
3: Ano. Ale no. Barunka určitě napustí výřivku, takže to nějak zvládneme.
0: Takže děkujeme za takové bazénové okénko. Relaxáci, užijte si víkend, bude opravdu počasí přát ke koupání. No a my jdeme hrát od holek a co mám zahrát?
3: Nechám výběr na vás.
0: Dobře.
2: Tak já bych to viděla na letní ráno, co ty, Honziku?
0: Letní ráno?
2: No.
0: Tak dáme letní ráno, dobře.
2: To je fajn, to je takový jako tematický, trefný.
0: Já jsem se bál, že tvoje mamka řekne, zahraj Honzo od holek, už mi nevolej. A že to myslí vážně.
2: Ne, určitě, toho se nemusíš bát.
0: Letní ráno je tady, mějte se krásně, hezký víkend.
2: Ahoj.
3: Taky krásný víkend, posluchačům Relax, ahoj.
4: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je přesně 16. hodina, dobíhající první minuta. Ve studiu už máme takovou smíšenou posádku, naproti mě sedí Barunka, má pro vás vlastně páteční zprávy.
1: Páteční odpoledne přineslo řadu závažných dopravních nehod, a to zejména na dálnici D6, a Středočeský kraj podpoří projekty na podporu výuky životního prostředí.
2: Relax Radio.
1: Na dálnici D6 došlo k tragické nehodě. Více informací má mluvčí policie pro Středočeský kraj Michaela Richterová.
3: Okolo 13. hodiny došlo na 34. kilometru dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary k tragické nehodě, při které zemřely dvě osoby. Podle prvotních šetření policistů na místě došlo do dopravní nehodě pravděpodobně tak, že z vozidla jedoucího od Karlových Varů na Prahu mělo upadnout kolo, které skončilo v protisměru a do něj právě narazilo osobní vozidlo, v něm zemřely dvě osoby. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Dálnici ve směru na Karlovy Vary jsme zcela uzavřeli a nyní budou kriminalisté zjišťovat veškeré okolnosti této nehody.
1: Půl hodiny po tragické nehodě na dálnici D6 došlo o kousek dál k další vážné nehodě. Z neznámých důvodů seniorka narozená v roce 1933 sjela do příkopu a narazila do stromu. Do nemocnice ji transportoval vrtulník. Kvůli vážným zraněním nebyla možná dechová zkouška na alkohol. Středočeský kraj i v letošním roce pokračuje v podpoře environmentální výchovy, která zvyšuje povědomí o ochraně životního prostředí a vede děti i dospělé k odpovědnějšímu chování vůči přírodě i ekosystémům. Částkou 8,5 milionu korun podpoří přes 30 projektů, které se tomuto tématu věnují. Na jednání o tom rozhodli radní. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6leté gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory asi 350.
2: Sport.
1: Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slávie kvůli výtržnostem během nedohrané derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Jak bude vypadat počasí v Čechách? O víkendu nám sdělí meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Máme před sebou slunečný víkend, ve středních Čechách bude v sobotu většinou slunečno, během dne až polojasno, ráno bude poměrně svěží, s teplotami od 11 do 8 stupňů v údolích, může být až 6 stupňů maxima, ale čekáme od 25 do 28, neděle ta bude ještě teplejší, s nejvyššími teplotami od 27 do 30 stupňů, také noc už bude trošku teplejší, s minimy od 13 do 10, k tomu bude na obloze většinou jasno až polojasno. Opoledne a večer bude od severu trochu přibývat oblačnost a výjimečně se mohou tvořit přehánky, ale bude jich opravdu velmi málo.
1: Já se s vámi loučím a přeji vám krásný víkend a slovo přenechávám kolegovi Alešovi.
0: Nejenom slovo, ale taky muziku, a když už si u toho víkendu tak jako naznačila si, že bude docela příjemný. Máš nějaký tip? Já totiž mám dneska připravený takový jako ne, že téma, ale chci se zeptat posluchačů, kam by eventuálně o víkendu vyrazili a s tím, že si tam třeba budou mít tomu ještě nějakou fotku. Od tebe fotku nechci, tvůj taky ne. Spíš mi řekni, jenom kam jako ty bys je na to.
1: Řeknu. No. Víš, kam já jdu v sobotu?
0: No, nějakou akci.
1: Na zázraky vína do Novýho Strašecí.
0: Jo, takhle, tak tomu říkám teda reklamka jako jo. Takže víno tě tahne. Ano. A kdyby jsi si měla vybrat jenom jako nějakou, jak to říct, přírodní, nějaký přírodní cíl nebo prostě nějaký místo zeměpisný, bez akce, bez vína, jo.
1: No jasně, no, tak...
0: Tak nic, jasně.
1: Asi dobře. Na zahradu bych šla.
0: Dobře, tak jo, tak tolik nabídka tady od Barči a my jedeme dál.
6: Tak se pítám, rektorů mi srdce bije.
0: Taky jsem se pítal, ale tak jako kromě vína nic z Barči nevypadlo. Tohle jsou No Name, ty a tvoja sestra. Budeme hrát určitě mezi 16. a 17. hodinou.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax.

0: hokejový šampionát.
1: Tak začneme asi Slovákama, když nás čekají zítra. Slovenští hokejisté na mistrovství světa v hokeji porazili Dánsko 5-1 a posunuli se tím pádem na druhé místo ve skupině B, čím se výrazně přiblížili postupu do čtvrtfinále. V sobotu, tedy zítra, se Slováci utkají s českým národním týmem, což bude jejich vlastně pátý zápas na turnaji a první od roku 2023, který je označovaný jako federální derby. Co nás dneska čeká, už za pár minut to rozjede Německo proti Maďarsku a Kanada proti Slovinsku. Budu samozřejmě sledovat, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No a večer potom Finsko a Velká Británie a Švédsko, Itálie. Ještě bych se do finále mrknul na skok do curišské Life Areny. Myslím si, že fanoušky asi nejvíc upoutá obrovská multimediální kostka. A teď pozor, víte, jaký má rozměry? 12x12x8 metrů a celková plocha je 416 metrů čtverečních. Je to vlastně největší kostka svýho druhu v Evropě. Jenom abyste měli porovnání, pokud chodíte do pražské O2 arény, tak ta jejich kostka má rozměry 7x7x6,3. Na tribuny se při mistrovství světa vejde tak zhruba 10 000 fanoušků, když se mimo turnaj třeba využijí některé sektory jenom pro stojící diváky, což taky není úplně od věci. Osazenstvo naroste alespoň o další 2000. Tak jo, jedem dál.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme 16.22, říkám to schválně, protože dneska máme taky 22. května, tak se nám to krásně sešlo. Za chvilinku se podíváme do kalendáře, ale já bych ještě předtím jen tak jako lehce připomněl, pro mě docela takový jako příjemný výročí, nebo takhle, mám rád detektivky a konkrétně Sherlocka Holmesa. A teď se k tomu dostaneme, protože dneska by slavil narozeniny legendární tvůrce Sherlocka Holmesa, Arthur Conan Doyle. Bez něj, a vzpomeňte si na ty jeho památné věty, že vrahem byl zahradník.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 22. května. Tento den roku 1813 se narodil německý hudební skladatel Richard Wagner. O 111 let později také francouzský zpěvák Charles Aznavour. Narozeniny dnes má také světová top modelka Naomi Campbell. Narodila se v Londýně roku 1970. Oslavencem je dnes i basák skupiny Crash Test Dummies, Dan Roberts. 22.5.1892 dostal jistý doktor Washington Sheffield nápad valit zubní pastu do tuby. 14 let na to si bratři Wrightové nechali patentovat aeroplán. V roce 1967 si kapela Chicago odbyla svůj první koncert.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Navštivte vašeho autorizovaného partnera vozů Volkswagen. Autosalon Klokočka v Praze 6 Dřepích. www.klokočka.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mám tady pro vás dvě akce, obě jsou v sobotu, to znamená, můžete si vybrat a hlavně berte v potaz to, že v sobotu i v neděli bude hezký počasí. Obec Líšťany vás zve na oslavy 680 let od první zmínky o obci, která se uskuteční právě, jak jsem říkal, v sobotu 23. Čeká vás jedinečné mezikrajské fotbalové derby Líšťany versus Líšťany. Tomu teda moc nerozumím, ale asi to tak bude. Taky vás čeká slavnostní průvod, hudební a divadelní vystoupení, večerní koncert a ohňová show. Chybět nebudou, a to je jasný, ani atrakce pro děti. Akce začíná v 11 hodin na fotbalovém hřišti. V sobotu se také koná něco pro turisty. Jarní družecká šlápota. Start je od 8.30 do 10.30 na hřišti v Družci. Připraveny jsou celkem 4 trasy, pro pěší tedy, od 6,5 km do 18 km a k tomu ještě dvě cyklotrasy. Startovné je dobrovolné.
1: Relax Radio 92,3 Kladno 97,4 Rakovník 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Byt 3 plus KK už od 95 tisíc za metr čtvereční? Kladno Living v Kročehlavech nabízí ideální rodinné byty. Například 3 plus KK o velikosti 76 metrů? Tak pořídíte za 7 milionů 390 tisíc. 15% ceny nyní? Zbytek po klaudaci. KladnoLiving.cz. Skvělé bydlení pro rodinu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

Patrik Kelly, Beautiful Madness, za nějakých 7 minutek tady bude 17. hodina. Po celé, to už vás tak trošku lákám do té další hodinky, se podíváme na rádiový Facebook. Myslel jsem si, že tam dneska dám něco, co vám strašně zamotá hlavu, ale před chvilkou jsem zjistil, že fakt ne, no. Ale rozvedeme to po 17. hodině, do celé dáme ještě nějakou muziku, určitě bude třeba Teddy Swims. Povíme si taky o počasí a vzhledem k počasí vám ještě prozradím, co je dneska za speciální den, ale to už si nechám pro sebe zatím.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Ještě před malou chvilinkou jsem se díval na předpověď počasí, jestli to náhodou na víkend nezměnili. Nezměnili, těšte se. Teď máme 17.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak tedy pokud si necháte odtažený závěsy, tak věřte, že vás zítra ráno probudí slunce, protože ráno bude slunečné. Potom se možná někde budou tvořit nějaký takový ty obláčky a mraky a kupovitá oblačnost a tak dále, ale nebojte, k večeru se většinou znovu vyjasní, teploty přes den budou okolo 26 stupňů, někde dokonce prý i výš, a kdybyste vyrazili směr nahoru někam, tak 19 stupňů. No a vyjasňovat se k večeru bude proto, že v neděli bude jasno až polojasno, ale pozor, odpoledne zase se může objevit nějaký ten mrak, to znamená oblačno, a dokonce prý i s přeháňkami, no tak aby to trochu neskazili. Nejvyšší denní teploty, ovšem pozor, neuvěřitelný, 25 až 30 stupňů Celsia, budem se těšit. Jako k takovýhlemu vedru by se mi hodila nějaká temperamentní španělská muzika. No a samozřejmě buldozer divčích srdcí, teď už teda i ženských, protože on už trošku jako zestárnul chlapec. Ricky Martin na Relaxu, už za pár minut.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax

0: To je taková muzika ze života, by se dalo říct. Eva Farná, Perpetuum Mobile. Pokud jste si někdy poslechli pozorně tenhle ten text, tak zjistíte, že ona se tam vyspívává se spoustu věcí. Každopádně má před sebou teďka 3 koncerty, takže jako myslím si, že dostane pěkně zabrat. Vy jí můžete dát svůj hlas v Relaxádě, protože tohle byla novinka Relaxády, to je poslední, a tím pádem jí vlastně dostat ze 4 novinek do té desítky. Do té desítky, který budeme hrát příští středu, to znamená, až nám poskládáte, to znamená podle vašich hlasů. Je to na vás www.radio-relax.cz. Rozhodněte, kam až postoupí Eva Farná a Perpetuum Mobile.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax.

0: A naše relaxácký stránky www.radio-relax.cz se vás směřoval před chvilinkou kvůli hlasování do Relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia. Teď se podíváme ještě na Facebook, na Radio Wave, protože já jsem si osobně myslel takhle, abych vám to vysvětlil. Udělal jsem jistou v úvozovkách jakoby uměleckou fotku a říkal jsem si, já jim dneska zavařím. Já to dám na Facebook sválně, jestli to někdo pozná. Asi jsem tam k tomu neměl dávat tu nápovědu. Myslím si, že ta hodně rozhodla a fakt je ten, že to místo a hlavně ty patní jsou docela snadno poznatelný, takže jste, a koukám tady na to, 100% poznali, že se jedná, a to už se když tak podívejte sami. Ale pozor, nebylo to jediná věc, kterou jsem jakoby po vás nechtěl, ale myslel jsem si, že se zapojíme do té předvíkendové diskuze. Jestli byste tam nedali, protože přiznám se upřímně, já bych něco podnik, ale nevím co. Protože nahoře se mi jec nechce, tam jezdím pořád, a jak jsem si říkal, že bych jako počkal, co tam dáte za tipy na víkend. To znamená třeba i fotku, nebo prostě i místo, to už je jedno, jestli nemáte fotku, ale zatím nic. Zatím se to všechno scvrklo jenom na tu správnou odpověď. Já moc děkuju. Všichni jste tipovali dobře, takže máte to za jedna a vyhráváte zlatýho bludišťáka. A teď, když byste tam ještě k tomu hodili nějakou tu fotečku, jako pro inspiraci, kam vyrazit o víkendu, jo, tak to bych byl hodně rád.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Kumanmotors.com.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak to vypadá, že na D6 už v místě nehody, kterou jsme tady avizovali několikrát za odpoledne, je všechno v pořádku a průjezdné. Teď se podíváme trošku vedle na D7, konkrétně na 11. kilometr ve směru na Ruzyň. Stojí tam porouchané vozidlo, což by jako nemuselo být úplně to špatný, ale je tam neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla a jakmile je neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak určitě tušíte, co to znamená. Čekejte zdržení, je to porouchaná dodávka, takže může se stát, že pokud dojedete a bude tam kolona, že prostě přijedete na místo, kam máte, trošku později.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na majaland.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Když jsem zjistil, že na víkend, nebo takhle na dnešek to připadá, ale tak dalo by se říct, že tohle výročí se dá táhnout i do víkendu, připadá den nesmažení. Tak jsem si říkal, aha, tak to bude asi nějaká zdravá strava nebo něco takového. Tak jsem tak jako se začal pídit, co za tím dnem nesmažení vlastně je, ale není to opravdu žádný piknik a tak dále. Je to o tom, není to žádná mantra dietáře, je to prostě o tom, že bychom neměli konzumovat že bychom sice neměli konzumovat nezdravé jídlo, ale je to hlavně den pro prevenci rakoviny kůže. A tak jsem si říkal, že by se to na ten víkend docela hodilo, protože sluníčko čekáme, takže nezapomeňte, pokud se někde vyložíte, opalováky sebou a můžete si i v sobotu i v neděli připomenout, že v pátek jsme slavili takzvaný den nesmažení.
1: Relax. Relax Radio.

0: 18 hodin, úplně přesně, je tady páteční večer, když to tak venku ještě nevypadá.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak se pojďme podívat podrobněji na ten víkendovej zázrak, co se počasí týče. Zítřejší ráno bude slunečné, to znamená, pokud nemáte doma závěsy, tak věřte, že vás probudí sluníčko. Postupně se ale bude tvořit taková kupovitá oblačnost, ale k večeru se zase vyjasní, takže celkem v pohodě. Teploty by se měly pohybovat rozhodně nad 20, 21 až 26, v Čechách prý dokonce 28. V neděli bude jasno až polojasno, odpoledne by se mohlo počasí trošku horčit, ale já bych to jako nepřivolával, třeba to nevyjde. Denní teploty 25 až 30 stupňů, to je, jak říkám, pořádně se namazat. Možná i Pavel Calta ví, že ten víkend bude prostě co den, to skvělej den.
3: Dneska mám tak skvělej den, díky za to, že tu jsem, režírujem si svůj sen, souhra se svým příběhem.
0: Takže doufám, že tohle si budete zpívat nejenom teda v téhleté hodině, co je před námi, ale třeba i zítra večer nebo pozítří. No to už asi ne, protože máme před pondělkem a to se zase jde do práce, tak nic.
2: Relax Radio.
4: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
4: Relax Radio.

0: It all started like this.
1: Relax Radio. Pomozte opuštěným psům, pokud máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
2: Tak jo, dneska by to chtělo vlastně už podruhé v tomto týdnu nějakou fanfáru, protože přichází král, neboli King. King je čtyřletý pes, je to takový jako kříženec labradora a šarpeje, což je zajímavá kombinace. Klidně se na ní můžete podívat, protože máme fotky na www.radio-relax.cz. Rozklikněte pejsko stránku a tam je uvidíte. Já přemýšlím, z koho má víc, no a to je jedno. Nejsem pejskař, takže to dost těžko asi poznám. Bohužel tenhle ten pes nepoznal nějakou větší výchovu, takže temperamentně takový hodně uskákaný. K cizím lidem je lehce nedůvěřivý, ale to jako si myslím, že asi každej. Na vodítku zatím táhne a hygienu se učí, takže je to vlastně celý na vás. Má lovecké pudy, tudíž nehodí se moc ke kočkám, ani vůbec jako ke hospodářským zvířatům, ale vypadá úžasně i s tím krásným žlutým šátkem, který vlastně jasně naznačuje, že je z útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Než byste měli vyrazit do útulku, zkuste si radši zavolat, abyste ho tam chytli, protože tenhle pes, teda alespoň doufám, by se tam neměl dlouho nějakým způsobem vyskytovat. Vypadá zajímavě, myslím si, že to je takzvané pole neorané. Jak si ho vychováte, takový ho budete mít.
1: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: Tak jsme se lehce vrátili do 90. let. Tohle to byla jedna z nejikoničtějších Eurodance skladeb 90. a vlastně tak nějak jako definovala celý ten zvuk 90. let až do toho roku 2000. Asi jste poznali, teda pokud ne, tak připomínám Captain Hollywood, More and More. A zajímavý na tom je to, že původně to byl německý projekt, ale má to takový jako trošku americký image, jo, by se dalo říct, protože zakladatel projektu byl Američan, který žil v Německu. To se tak prostě občas dělalo. Jako docela zajímavý je i to, že ten rapový hlas, který tam je, který tam slyšeli, jak tam bylo jako mě hluboké, jo. Já jsem si říkal, že to je takový nepřirozený. On byl ve studiu elektronicky záměrně smaven a prohlouben. Docela by mě zajímalo, jak to dělali potom na koncertech, ale tak to asi už není tak důležitý. Já si myslím, že tam asi bylo důležité, aby se tam objevili. Mimochodem, tahle ta skladba to byl globální hit v Německu. Jasná jednička v top pětkách v mnoho evropských zemí a dokonce i v Americe 17. místo, což mi přijde teda jakože fakt dobrý.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 30 Seconds to Mars, to byla aktuální muzika. Co si budeme povídat v pátek, a ono to asi platí, já jsem se díval na nějaký statistiky, že páteční večer si večeři většina domácností a rodin a tak dále, buď to si nechají přivést, nebo si pro ní tam sami zajedou, ale prostě někdo ji dělá jiný. To znamená, ne vy, v pátek se prostě večer nevaří, a když jo, tak teda klobouk dolů. Navíc, teda ještě to jsem zjistil podle statistik, tak nejvíc, když už teda si něco dáváte, jsou to pici. Já myslím, že už jsme se tady o tom jednou bavili. Teď jsem se dostal ještě k jedné zajímavosti, protože, co si budem povídat, dneska si jídlo objednáváte většinou hodně online a tak dále. Takže první online objednávka pici v historii byla uskutečněna, to je fakt jako zadokumentovaný, už v roce 1994. Prostě lidstvo dostalo internet a okamžitě ho použilo správně.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Nerad se opakuju, ale máme tu pátek a při pátku, při večeru nebo při večeru je dobrý uvažovat taky o nějakým programu. Buď to si můžete jít lehnout, jestli toho máte po celo týdenní dřině víc než dost, a nebo můžete vyrazit někam za zábavou. To je taky na vás.
1: Léta 80. Hity 90.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Chystáte se dneska někam na rande, seznámili jste se s někým a jdete s ním poprvé na schůzku. Nemusíte se za to vůbec stydět. Přibližně 1/3 Čechů prý podle statistik použila seznamku nebo aplikaci na randění, co si budeme povídat, ale jako musím vás možná trošku zklamat, většinou, než to dojde do toho jako vážného vztahu, prý prochází zhruba 5-10 normálních schůzek a na některý z nich si ani nepamatujete. Nejlepší rada na rande, humor a trpělivost, a to prý funguje v 9/10 případů.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Úplně jsem zapomněl, Miley Cyrus mi to právě s touto písničkou trošku jako připomněla. Nezapomeňte, když půjdete na to rande kytky, ty jako si myslím, že dokážou obměkčit a hlavně potěší. Teď máme 19 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne na východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, to znamená sem tam nějaký mráček, ale nebojte, v podvečer a večer se znovu vyjasní, teploty budou někde na 26, dokonce budou místa, kde bude i 28 stupňů a v neděli ráno bude jasno až polojasno. To je dobrá zpráva. Odpoledne by se mohlo trošku zatahovat a mohla by se objevit i nějaká ta přehánka, ale pozor, přes den si užijeme teploty 25 až 30. Takhle říkají to meteorologové, kdyby náhodou. No a pokud dneska vyrazíte někam za zábavou, tak si můžete zatancovat třeba i na takovouhle 90. Paradiso, Bailando, to je v podstatě taková finálovka ode mě, přeju vám hezký víkend, hlavně nezapomeňte se namazat a teď myslím jako venku, nemyslím vnitřně, i když to můžete klidně taky. Těším se v pondělí.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Radio.
1: Relax.
0: Relax Radio.
2: Relax Radio.
3: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 23. května. Tento den se na začátku 50. let narodil světoznámý šachista Anatolij Karpov. Od roku 1967 slaví svoje narozeniny bubeník Radiohead Phillips James Solway. Nebo od roku 1974 basák Stereophonics Richard Jones. Roku 1843 vznikla kanadská jízdní policie. Přesně po 30 letech se vydal první automobil napříč Spojenými státy. Cesta vedla ze San Francisca do New Yorku. Mezi dnešní oslavence patří taky federální mis z roku 1991 a dnes ředitelka jedné ze soutěží krásy Michaela Maláčová. Ročník 1967 je Noel Gallagher z Oasis. Tento den se taky umíralo. O svůj život přišli legendární Bonnie a Clyde, někdejší šéf gestapa Heinrich Himmler nebo italský soudce Giovanni Falcone. Byl zavražděn mafií v roce 1992 v Palermu. Roku 1969 vydala skupina Who svoji rockovou operu Tommy.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relaxe.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.